O boogie boogie boogie boogie boogie story som nor. Ja sam u boogie boogie boogie boogie boogie story som nor. Ja sam nor. Ja sam u boogie boogie boogie boogie boogie story. Pršu sam na idejo genialno, zdaj jo pa izvajam maksimalno. Morda se zdela vam bo destruktivna, a ideja zlo je perspektivna. Sem pameten, težko živel, zato sem se odločil, da bom znor.